Rodne, selo moje milé, jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídno už nikde tu robitnoj ruka.

Z oseny steli louko šťahnuť hrezna, pachnuť až pěny. I slivianka svíža, fľašku cirbiny. Kerty podkarpatský, jablka, hrušky.